You are listening to Radio 4EB 98.1 FM. Next program is presented by Czech Group. Posloucháte Radio 4EB 98.1 FM. Následující program připravila česká skupina.

Hezké sobotní dopoledne vám, vážení posluchači, přeje Jiří Procházka a to přímo ze studia Rádia 4B. Právě posloucháte české vysílání na frekvenci 98,1 FM a můžete nás slyšet každou sobotu od 10. hodiny do dopolední a slovenské vysílání pak můžete slyšet každý pátek od 18. hodiny večerní. Tak přeji nerušenou poslech a dobrou zábavu.

Vážení posluchači, dnes je 2. května 2026. Do Vánoc je tedy ještě daleko. Je sobota, je 10 hodin a 8 minut a dnešní den je 122. dnem roku. Do konce roku zbývá 243 dní. Dnes je také světový den tuňáku, tak tuňáci mají dnes svůj den. No dobře, svátek má Zikmund. A 1. máje toho bylo včera. A moc hezky ho představila Silva v jejím sobotním vysílání. Tak ještě připomenu, že stále běží Radioton pro Radio 4 EB, takže případné, nebo byli bychom rádi, kdyby přišly příspěvky pro rádio, volejte prosím na číslo 3240 8686. Tak ještě jednou, 1. máje bylo včera, Radioton dále běží a zde je Karel Gott s májovou písničkou.

No a do České republiky tam posíláme přání hezkého jarního dne a samozřejmě pozdravení. A hned se podíváme, jaké počasí tam mají právě teď, nebo my ho tam máme. Krušné hory mají 9 stupňů, Praha má 12 stupňů, Kvilda na Šumově 6, Českomoravská Vysočina 7, Brno na Jižní Moravě 10 a Ostrava na Severní Moravě 9. Všimněte si, všechny teploty jsou v plusu, takže už to jaro tady bude. A všude nad Českou republikou je jasno. Jaké ještě bylo počasí 2. května v minulosti, tedy nejnižší a nejvyšší teploty měřené v pražském Klementýnu, tak nejnižší teplota byla v roce 1935 a sice minus 1,2 stupně Celsia. No a nejvyšší teplota byla v roce 2005 plus 29,7 stupně Celsia.

No a příští písnička s přáním. Brzké uzdravení jde pro ty z nás, kteří jsou v péči lékařů, jsou nemocní, necítí se dobře. Prostě pro ty všechny je následující písnička.

No a pojďme se podívat na události, které se váží k dnešnímu dni, tedy v Česku a ve světě. Tak v Česku. V roce 1926 vznikla populární loutková postava Hurvínek. V roce 1955 na Pankráci byli komunisty popraveni členové odbojové skupiny Bratří Mašínu, Václav Švéda, Zbyněk Janata a jejich strýc Cibor Novák, bratr Zdeny Mašínové. 1921 v Českých Budějovicích byla podruhé obnovená trolejbusová doprava. Já nevím, proč ji rušili předtím. V roce 2005 Česká televize zahájila vysílání zpravodajské stanice ČT24. No a ve světě? V roce 1945 druhá světová válka. Rudá armáda dobyla Berlín, sovětští vojáci vstyčili rudou vlajku na budově Reichstagu, tedy dnes 2. května. V roce 2000 prezident Bill Clinton oznámil, že přístup k systému GPS již nebude omezen na armádu USA. A v roce 2011 v pakistánském Abbottabadu byl zabit Usama bin Ládin. No a kdo se narodil? Tak v Česku to byl v roce 1904 Václav Holzknecht, klavírista, hudební vědec, pedagog, spisovatel. V roce 1933 to byla Eva Klepáčová, herečka a moderátorka. A byla to manželka zpěváka Josefa Zímy. V roce 1942, 2. května, se narodil Petr Janda, rockový hudebník, kytarista a zpěvák skupiny Olympic. No a ve světě? Ve světě v roce 1859 se narodil Jerome Klapka Jerome, anglický spisovatel. V roce 1972 Dwayne Johnson, zvaný The Rock, americký herec a profesionální wrestler. V roce 1975 to byl David Beckham, anglický fotbalista. A v roce 2015 Charlotte z Walesu, britská princezna, dcera Williama, prince z Walesu a Katrin, princezna z Walesu. No a kdo nás opustil v Česku v roce 1994? Opakuji ještě jednou, 1994 to byl Arnoš Kafka, swingový zpěvák a skladatel. V roce 2010 Bohumil Němeček, československý boxer, olympijský vítěz. A v roce 2022 Radim Uzel, český sexuolog a pedagog. No a ve světě v roce 1519 Leonardo da Vinci, italský malíř a vynálezce. V roce 1857 Alfred de Musset, francouzský básník. V roce 1995 Dežo Ursini, slovenský hudebník. A v roce 2011 Usama bin Ládin, terorista. No a protože jste si určitě všimli, že dnes má narozeniny Petr Janda, tak zde je písnička od Petra Jandy.

Určitě jste si všimli, vážení posluchači, že v roce 1994 nás opustil Arnoš Kafka, swingový zpěvák a skladatel. Já jsem si o něm našel článek. Já si totiž na tohoto zpěváka, který teda byl daleko starší, si pamatuji, protože jsme se potkali, nebo já jsem ho potkal v Bulharsku, už nevím, jestli to byly Zlaté písky nebo Sluneční pobřeží. A byl to velmi osobitý zpěvák a já si ho pamatuju i z těch dřívějších let, kdy jsem poslouchal jeho písničky z rádia. Já ten článek je nadepsaný, který vám teďka chci přečíst, tak ten je nadepsaný Arnoš Kafka za války utekl z koncentráku a přišel o dceru. Okouzlil Karla Gotta, byl velký recesista. Takže pojďme k tomu článku. Arnoš Kafka se narodil 4.3.1917. Od 15 hrál na saxofon a bicí. Založil studentskou kapelu. V roce 1944 ho zatkl gestapo přímo na koncertu. Pomáhal totiž padělat doklady židů, aby neskončili v koncentráku. Tam se nakonec ocitl sám, ale uprchl. Přišel i o malou dceru. Tragicky zahynula při spojeneckém bombardování holšovické elektrárny. Už v roce 1937 naspíval s proslaveným orchestrem Karla Vlacha první písničku Jen ty jsi moje láska. Později se stal jedním ze solistů. Až do uzavření vysokých škol nacisty navštěvoval právnickou fakultu. Po válce studia sice dokončil, ale mezi tím založil jazzový septet, kterému se věnoval. Proslavil se jako swingový zpěvák a tento americký styl ovšem po únoru skončil na černé listině, takže 8 let nesměl veřejně vystupovat. Zpíval s menším orchestrem ve vinárně Bystrice, kde se scházela pražská galerka. Později se z ní stal Jazz Club Reduta. V polovině 60. let konečně mohl koncertovat, dokonce se objevil občas i v televizi. Z mnoha jeho songů se staly šlágry, například Jen ty jsi moje láska, Šeptám do ouška, Plamenky v očích tvých, Povím to tancem a písní, Už nikdy víc milovat nebudu a tak dále. Přezdívali mu Dr. Swing. Ten mu, a to jeho písničky, mu vynesli tuto přezdívku, na kterou byl hrdý. V roce 1972 o něm natočil režisér Ivo Poukert stejnomenný dokumentární film, hudební film. Protože ovládal cizí jazyky, nedělalo mu problém vystupovat pro mezinárodní publikum, účinkoval v Německu, Jugoslávii, Bulharsku, Rumunsku, Maďarsku a Polsku. Jeho velkým cítitelem byl Karel Gott, který se jim nechal inspirovat a měl ohromnou radost, když přijal jeho pozvání k mamince na svíčkou z knedlíky. Vzpomínal na něj s láskou a litoval to, že spolu nikdy nezaspívali žádný duet. Obdiv byl oboustranný. I Kafka Karlovi fandil. Líbil se mu od první chvíle a oceňoval i jeho pracovitost. Valdemar Matuška o něm promluvil takto. Uznával jsem ho i proto, že si dokázal dát legraci nejen z okolí, ale sám ze sebe. To byl jeden z jeho typických rysů jeho povahy. Byl totiž velký recesista, což ho často přivedlo do průšvihu. Třeba, když šokoval předspaný poslední vůz vlaku před stanicí výkřikem. Tento vagon jede dál. Cestující ho poslušně vyklidili a zůstala v něm jenom kapela, která si to užívala. Vše se ale zvrtlo ve chvíli, kdy nádražák uposlechl zvolání, neskoumal, od koho vyšlo a vagon opravdu odpojil. Nebo častým svědkem jeho exhibic byly pražské tramvaje. Náramkové hodinky zásadně nosil nad kotníkem levé nohy. Vždycky se zařídil, aby se ho někdo zeptal, kolik je hodin, poté nonšalantně překřížil nohy, vysoukal nohavici a řekl přesný čas. Nebo si stoupil na plošinu a všem přistupujícím potřásal ruky se slovy. Buďte vítáni ve jménu dopravních podniků hlavního města Prahy. Nebo jindy se zase zeptal průvodčího, zda jedou na Balabenku. Když přisvědčil, padl na kolena se sepjatýma rukama a úpěnlivě se modlil. Dej Bůh, ať dojedeme. Žertíky si neodpustil ani na podium. Po úvodní znělce pronesl sametovým hlasem. Hraje vám orchestr Karla Vlacha, zpívá Arnoška Pavka. Známého dirigenta zaskočil i tím, že mu na svatbu přijel ve vypůjčeném velbloudovi. Ale opět se to zvrhlo. Ten se, když z jeho hrbu hulákal gratulaci, splašil a i s ním utekl. Každé ráno se také postavil nahý před okna a šokoval zevlouny vyvoláváním. Zdraví ke mně, nemoci pryč ode mne. Nebo za velkého zájmu Čumilu odhadil na domě pamětní desku s nápisem V tomto domě se nenarodil ani nežil Pankrác Perla. A pod tím v rámečku stále sněží. No byl také dobroduch. V roce 1970 se záhadně nechal najmout jako zpěvák na americký zaoceánský parník. Unikl tak rekvalifikačním zkouškám, při kterých nerozhodovalo ani to, jak je zpěvák či hudebník erudovaný.
ale postoj ke KSČ a třeba i znalost textu Píseň práce. Jelikož kvůli tomu po svém návratu nesehnal místo v žádném orchestru, poradil si sám. Vynalezl multimediální nástroj Kafka Eintet. Levou rukou hrál na varhany, pravou ovládal elektrofonický nástroj se 30 rejstříky. Používal také různé pišťalky a zvukové efekty, nohama obsluhoval velký buben a činely a do toho pochopitelně zpíval. Díky tomu se v 80. letech občas objevoval v pořadech Československé televize. Konferenciér Vladimír Dvořák si ho například prosadil do pořadu Televariete. Jezdil také po nejrůznějších estrádách. Všude, kde hrál, rozhodně nuda nebyla. Na jevišti to byl živel. Na letní sezonu jezdíval do Bulharska, přes den se povolával na pláži, večer zpíval hostům v hotelu. Hrál, jak se říkalo, k tanci a poslechu v lázeňských městech. Stal se z něj i svérázný hudební komik. Měl syna Jana, který emigroval do USA, kde se živil jako řidič kamionu. Po listopadu se za ním na čas vypravil, ale to už jeho pozemská pouť se pozvolna chýlela ke konci. Zemřel 2. května 1994, bylo mu 77 let. A zde je jedna písnička od Arnošta Kafky.

No stál kolotoče na náměstí, ale jsme u svátku. Tak dnes má svátek Zikmund a v nadcházejícím týdnu oslaví svůj svátek. Alex, to bude zítra v neděli. V pondělí Květoslav, 5. to bude Klaudie, 6. ve středu Radoslav, 7. Stanislav, v pátek Ctibor a 10. v sobotu, příští sobotu to bude Blažena. Tak všimli jste si, vážení posluchači, je zde 6 mužských jmén a jenom jedno ženské jméno. Ta převaha je jednoznačná. No to je jedno, tak všem přejeme hezkou, veselou a pohodovou oslavu a s přáním je zde i písnička. Nevím, jestli není spíš pro tu mužskou část. Poslechněte si.

Jsme u narozenin všem, co budou slavit narozeniny, a ať je to včera, dnes, anebo zítra, tak všem přejeme zdraví, štěstí a aby léta, která mají před sebou, byla pohodová. A právě včera měl narozeniny pan Miroslav Hájek a nebyl jediný, kdo slavil narozeniny. Spolu s ním slavila i Silva Cooper, moje kolegyně z rádia. Tak Mirku, nejen já, ale všichni tvoji blízcí, rodina a celá česká komunita ti přejeme pohodu a všechno nejlepší. A Silve přejeme stejné, také vše nejlepší a já věřím, že s přáním přijmete i písničku pro vás oba. Tentokrát jako spíš ta dechová bude.

No a v československém klubu, co se bude dít v budoucnu, tedy začnu zítřkem. V neděli 3.5. je nedělní oběd a to hned zítra. Na jídelníčku je smorgasbord, čili stůl hojnosti. A oběd je ku příležitosti 99 let oslav narozenin pana Mirka Hájka a dne matek. Bude velký výběr různě upraveného masa, salátu, zeleniny a příloh a pro každého bude prostě něco. Bude bar otevřený, bude cukrárna otevřená, bude prostě všechno otevřeno a všechno bude k dobrému. Cena $25. Nezapomeňte si rezervovat, můžete ještě dnes, určitě, na mobilu 0497 344 377 anebo mailujte na ccq@csklubqld.org. No a další události, které na nás čekají v československém klubu, tak v neděli 17. května bude výroční členská schůze. Bude Katův šlech s bramborem. V sobotu 30.5. bude Den dětí. A rádi bychom vás pozvali na dětský den 30.5. v československém klubu. Pozor, vstupné je $5 a je v předprodeji již teď. U brány bude vstup za $7. No a na co se můžete těšit? Tak hry pro děti, hry pro rodiny, stánky, dobroty, cukrová vata, marlenka, perničky. No. Na jídlo budou párky nebo guláš s chlebem a bude masový i fazolový, čili vegetariánský. Bude ten guláš tedy. Takže to bude ten den dětí. No a v neděli 14. června to bude neděle a bude vítání miminek. No a v červenci, červenec 2026, 26. července, to bude nedělní oběd svatá Anna. A mám tady ještě zprávu dokonce do srpna, to je hodně dopředu. Tak v neděli 16. srpna bude nedělní oběd. Tak všechny ty události můžete najít na webových stránkách Československého klubu. Takže pojďme se podívat, jak to bude vypadat s písničkami. Tady je další.

No a samozřejmě nemohu vynechat páteční večeři. V pátek 8. května bude polévka zeleninová, bude kuřena paprice s knedlíkem, bude kuřecí řízek s bramborovým salátem, bude vepřový řízek s bramborovým salátem a polévka je součást každého jídla. Nezapomeňte, objednejte si včas. Volejte mobil 0497 344 377 nebo mailujte na cc@csklubqld.org.au. No a přejeme dobrou chuť.

Vážení posluchači, dnešní české vysílání Rádia 4EB na frekvenci 98,1 FM končí. Já jsem Jiří Procházka, děkuji vám za vaši společnost a jenom připomínám, že české vysílání můžete slyšet každou sobotu od 10. hodiny dopolední a slovenské vysílání to pak můžete slyšet každý pátek od 18. hodiny večerní. Příští vysílání bude v němčině, já vám přeji hezký zbytek dnešního dne, přeji hezký víkend, no a příště naslyšenou.